pan stvo nečeká, jsou dlouhý sloty do nebe a štreka dálka do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do té bedny, ať na

naše rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.